0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland. Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Dance Radio.

Krásné dobré ráno, dáváte si čtvrteční Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM, RTBT a Nadia Ali, Must Be The Love, Enamu Remix právě teďkon Féteru Dance Radio. No a my startujeme čtvrteční ranní fresh, já vám přeju všem krásné a pohodové ráno, máme před sebou zase 120 minut toho nejlepšího minimálně taneční muziky, čeká nás třeba Justice a pecka Stop. Dáme si taky Meduzu společně s Raniem, pecka The Silence.

Taky na takovouhle věc se rozhodně můžete těšit mezi 7 a 8 na vlnách 89 a 102,9 FM, případně v aplikaci Dance Radia. Krásné ráno vám všem, 7 hodin, pár drobných k tomu, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Ve středu večer se na obloze odehrála nejočekávanější astronomická událost roku. Slunce se na určitý čas schovalo za měsíc. Úkaz na území Česka začal kolem 19 hodin a 19 minut středoevropského letního času. Maximum velmi výrazného částečného zatmění proběhlo v čase mezi 20 hodin a 10.

0: 7 hodin 15 minut k tomu, krásné dobré ráno. Tady je čtvrteční Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Zdraví vás Andy Routa a přeje vám co nejvíc pohodový čtvrtek. Doufám, že včerejší zatmění slunce jste si v Česku užívali. My jsme byli taky pozorovat, bylo to naprosto fantastické. Já si pamatuju dokonce ještě zatmění z 99. Byť teda tam jsem byl jakoby malej, takže jsem z toho měl velký kulový, ale ten včerejšek, ten byl opravdu epesní. Tak doufám, že jste to viděli všichni a že jste si tenhle ten jev, který se opakuje ne pravidelně, ale další jev bude za několik desítek let, tak že jste si ten včerejší večer náramně užili. No a dneska už standardní čtvrtek, budeme si hrát tu nejlepší taneční muziku. Čeká nás taky novinka v našem éteru z český produkce, mám prozradím. Pan Olda, Wait for me, určitě si to dejte, pak bude taky Dom Dola, Meduza, Mark Ronson a spousta dalšího. Tak užívejte čtvrteční ráno s Dance Rádiem.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Dáváte si to nejlepší z taneční muziky, tohle je Mark Ronson, Jeba a Don't Leave Me Lonely, Clapton Remix, fantastická věc. Máme krátce po 7:30, konkrétně řečeno 7:32 a my jdeme na aktuální počasí.
1: Počasí.
0: Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu, a to na celém území České republiky. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, bio poté ukazuje stupeň číslo 1. O víkendu, který už je skoro, dalo by se říct, za rohem, nás čekají opět tropické teploty, takže pokud už teďkom připravujete nějaký plány, rozhodně bych to směřoval někam k vodě a taky někam do stínu, protože opravdu to bude pařák a vypadá to, přátelé, že to bude jeden z posledních pařáků tohoto léta. Tak si ho pojďme pořádně užít. Pojďme dál na muziku. K-Motions, bude Daft Punk, Example Tiesto anebo 642.
1: Dance Radio.

0: 642, John Newman, What Would I Do, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM, krátce před 8 hodinou raní. Přátelé, máme čtvrtek s datem 13. srpna, svátek nám slaví Alenka, takže všem Alenám, Alenkám přejeme všechno nejlepší. Pokud i vy nějakou Alenu znáte, určitě napište, zavolejte, věřím tomu, že jí to udělá radost, a pokud ji teď nějaká Alena poslouchá, tak přejeme hlavně co nejvíc pohodovej a čtvrtek, ať to máte dneska tak nějak jako, tak ať vám dneska všechno odsejpá, máte svátek, užijte si váš den. A pokud dneska budete slavit, tak rozhodně doporučuji ve společnosti Dance Rádia. A náhodou, jestli patříte i mezi ty, kteří třeba dneska neslaví svátek nebo ani narozeniny, tak si prostě jenom oslavte to, že je čtvrtek, zítra pátek a přichází víkend. Já si myslím, že to je taky dobrý důvod k tomu něco oslavit. Prostě ten důvod se vždycky najde. Do 8 hodiny si dáme ještě Fonzerelli, Moonlight Party, bude taky Skyline, Let's Get Floating, možná stihneme i Cassios a Don't Let Me Be.
1: Stálice trancové taneční scény exkluzivně Česku.
2: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
1: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad plný trancové muziky a hostů. Are you guys ready for a

0: Datart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.

Cassius, Ola a Don't Let Me Be právě teď Féteru Dance Rádia v rámci čtvrtečního ranního freše a taky věc, která nám uzavřela do příjemná tu první hodinu mezi 7 a 8. A my se dostáváme do další části mezi 8 a 9 a tam nás čeká například novinka v našem éteru Martin Garrix společně s U2, respektive s kytaristou U2, Fireflies.

Mu do jednoho přeju naprosto pohodové čtvrteční ráno. Máme 8 hodin, 1 minutu k tomu. Jdeme se podívat na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Policisté z Litoměřicka vyčíslili, o kolik peněz přišli poškození z jejich regionu jen během uplynulého víkendu tím, že naletěli podvodníkům slibujícím falešné investice. Podobných případů podle policie neustále přibývá, a to i navzdory opakovanému varování.

0: 8 hodin necelých 15 minut k tomu, tady je čtvrteční Dance Radio, čtvrteční ranní fresh. Právě teďkon nám dohrál švýcarský DJ a producent Jill Everest, který se samozřejmě zaměřuje nejvíce na house, progressive a electronic music. Je teda velká zajímavost, že tenhle ten člověk je samozřejmě na poli taneční scény poměrně dlouho, protože vlastně jako teenager ho nejvíc ovlivnil set Erika Morilla v roce 2006 na Ibize. Tam vlastně on popisuje, že on dostal náhled vlastně na tu elektroniku, což samozřejmě Erik Morillo patří mezi legendy, že jo, samozřejmě, co si budeme povídat, tam je to bezesporu. A na základě toho Jill Everest začal produkovat vlastní hudbu v žánrech house, progressive, electronic music a samozřejmě DJuje dodnes na velkých akcích. Jedna z nich je třeba Street Parade v Curychu. Tak pokud budete někdy ve Švýcarsku, tak si na něj můžete třeba zajít. My půjdeme za chviličku dál na muziku, čeká nás The B-52, DJ Tonka, bude taky Norma Jean Martin, Georgia Smith a nebo, jak už jsem sliboval na začátku téhle hodiny, novinka v našem éteru, Martin Garrix společně s U2 a pecka Fireflies.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland. ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Naprosto fantastická novinka Féteru Dance Radio na 89 a 129 FM. Tohle to byl Martin Garrix společně s U2. Fireflies je úplně neuvěřitelný. Teď jsem tady zrovna nad tím ve studiu přemýšlel, když jsem vlastně Martina Garrixe objevil, kdy vlastně on vystřelil se svým trackem Animals. A teď jsem slyšel vlastně novinku v našem éteru. Martin Garrix společně s U2 Fireflies je úplně neuvěřitelný, jak se ten člověk vyformoval, vyvinul a kam posunul samozřejmě svoji hudební produkci. Tahle ta věc se mi minule strašně hrozně líbila a doufám, že vám, co ladíte čtvrteční ranní fresh, taky, že se vám tahle ta novinka v našem metru líbila. 8 hodin 33 minut, pojďme na počasí. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A já už můžu prozradit, že na víkend bychom se měli připravit na tropické teploty, protože nás budou zase čekat 35 a více, tak na to buďte připraveni. Jdeme dál na muziku. Moby, Lift Me Up, Ofaya, David Penn, Goh, bude taky Chris Sadler, Thomas Newson a nebo Alefar Ben.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: 8 hodin 52 minut, krásné dobré ráno ještě jednou vám všem. Tohle je Alef Arben, pecka Freedom. Věc, která právě teď dojíždí na Dance Radio na 89 a 102,9 FM a pomalu a jistě se blíží do finále taky čtvrteční ranní fresh. My se ještě podíváme na to, co nás dneska v éteru Dance Radio čeká, tak rozhodně se po 9. hodině můžete těšit na dopolední drive s Katie, odpolední show s Michaelem C a taky vzhledem k tomu, že máme čtvrtek, tak mezi 18. a 19. standardně naše staniční hitparáda Dance Radio Charts s Michaelem C. Určitě se podívejte na to, jestli váš oblíbený track, pro který můžete hlasovat na našich webovkách, obdržel pozici, kterou jste mu svými hlasy přáli. No a poté bude navazovat mezi 19. a 20. Prismatic by Tiesto, Armin van Buuren, Musical Freedom a čtvrteční večer mezi 11. a půlnocí a zakončí Adam Beyer. Takže já si myslím, že nabitej čtvrtek Féteru Dance Rádia máte se rozhodně na co těšit. My docela si dáme ještě Monokyu, a nebo taky Lost Frequencies.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Jedna z těch pohodovějších věcí na závěr čtvrtečního ranního freshe Lost Frequencies Bandit. Dance in the Sunlight právě teďkon na 89 a 102,9 FM. No a přátelé, co dodat? My jsme ve finále čtvrtečního ranního freshe. Já vám děkuji, že jsme se mohli takhle společně naladit na skoro konec pracovního týdne. No a jak se říká, čtvrtek, malej pátek, takže mě dneska můžete zastihnout v pražském klubu Duplex, kde startuju od 22 hodin. Víkend mám ve znamení volna, protože jsem za léto úplně nestihnu si nějak moc jakoby jak si říkám, vyrelaxovat a jít třeba na nějaký právě ten koupák, a vzhledem k tomu, že to má být konec těch veder, takže určitě já to budu směřovat na koupák. Pokud vy jdete někam na mejdán, tak určitě si to užijte. No a já se budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Mějte se krásně a do té doby ahoj. Dance Radio News. Ve středu večer se na obloze odehrála nejočekávanější astronomická událost roku. Slunce se na určitý čas chovalo za měsíc. Úkaz na území Česka začal kolem 19 hodin a 19 minut středoevropského letního času. Maximum velmi výrazného částečného zatmění proběhlo v čase mezi 20 hodin a 10 minut až 20 hodin a 13 minut podle toho, v jaké lokalitě jsme se nacházeli. Americký výrobce čipu Nvidia spojil síly s největšími bankami a investičními společnostmi na New Yorkské Wall Street. Získá až 500 miliard dolarů na rozvoj infrastruktury pro umělou inteligenci. Palubní personál britských nízkonákladových aerolinek EasyJet ve Francii bude v sobotu a v neděli stávkovat za zlepšení pracovních podmínek. Rozhovory ohledně pracovních podmínek s vedením podniku podle svazu nepřinesly žádné výsledky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, krásný ráno, od mikrofonu vás zdraví i dneska na frekvenci Dance Radio a Katie i dneska startuje dopolední drive. A to s datem 13. srpna, máme čtvrtek 9 až 12, to je náš společný čas, kdy se slyšíme opět s váma Katie do 12. hodiny. I dnes probereme muziku, léto, a taky technologie, filmy a spoustu věcí, takže doufám a věřím, že budete s náma a ať už nás hladíte kdekoliv, je to třeba v práci, ve fitku, v autě, na dovče, na koupáku, tak věřím, že signál Dance Radio doletí přesně tam, kam má. Mimochodem dneska svátek slaví Alena, takže přejeme všechno nejlepší. Za chviličku už Armin Van Buren, novinka od Olivera Heldense, Bobby Bryan a návrat trošku do 90. možná 80. a taky spoustu dalších melodií, takže hezký ráno.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Dance Radio. Dance

Petoskan, Don't Stop na frekvencích Dance Rádia 9.32, aktuální čas, doufám, že jste s náma a máte krásný ráno. A dneska probereme taky tak trošku vztahy, randění a tak dále. A pokud by vás zajímalo, jak to jako tak v dnešní době teď momentálně je, u té mladší generace třeba taková, dejme tomu Gen Z, v průměru lidi okolo 20 let, tak pojďme si říct, že samozřejmě každá generace sebou nese určitý trendy a tak dále. Ale teda musím říct, že jsem velmi překvapená teď z aktuálních statistik a průzkumů, které ukazují, že až 68% lidí z generace Z raději údajně zapne hru a paří videohry, než aby šli na rande a nebo ven s kámošema. Jo. Samozřejmě teda ty odborníci taky tvrdí, že podle průzkumu uvedlo 68% lidí, že videohry jsou pro Gen Z lákavější, protože hráči nejsou jenom diváky, mohou ovlivnit děj, hrát tam s přáteli, být součástí nějakého příběhu, propojit se, místo toho, aby jenom byly součástí děje. No a pro tím pádem pro mnohých mladí lidi to není jenom zábava, ale je to i místem, kde vlastně poznají noví lidi, vlastně tam zažijí spoustu zážitků, je to interaktivní a mohou ovlivnit ten děj dál. Což je mazec a musím teda říct, že koukám ještě na statistiky z Ameriky, který se dělali v letech 2023 až 2026 a ukázali, že právě Gen Z údajně randí i méně a vlastně zhruba 60% svobodných Gen Z uvádí, že nehledají vztah ani příležitostné rande a prostě spíš jenom, když už někam jdou, tak někam jako s kámošema. Přátelé, musím říct, že i moje generace hodně pařila hry. Přiznám se, že jsem trošku byla i závislák, takže naprosto rozumím v některých ohledech, ale je dobrý vyrazit i ven, protože myslím si, že dnešní doba už je hodně, hodně virtuální, takže je dobrý občas vystoupit i do té reality. No, je dobrý to umět vybalancovat.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: stát pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikok řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Dance Radio.

0: Dance Rádia, máme 10. hodinu a my pokračujeme dál v rámci čtvrtečního dopoledního driveu. Za malou chvíli si dáme další melodii, co vás čeká a nemine. Už za chvíli je třeba Skrillex, The Doors, Breaking a Sweat. Nebude chybět ani Calvin Harris a Ocean. Už mezi 10. a 11. probereme novou muziku, nový release, určitě taky svět filmů a technologií. 10. hodina je tady, teď už připraveny zprávy a počasí s Endym, pojďme na ně. Dance Radio News.
1: Policisté z Litoměřicka vyčíslili, o kolik peněz přišli poškození z jejich regionu jen během uplynulého víkendu tím, že naletěli podvodníkům slibujícím falešné investice. Podobných případů podle policie neustále přibývá, a to i navzdory opakovanému varování. Chmelaři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosu a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta. Oproti dlouhodobému průměru, který je 6 000 tun, odhadují pokles úrody až o 20%. Plodině navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu. Do konce týdne by mělo být slunečné a teplé počasí, které vyvrcholí o víkendu teplotami přesahující supertropických 35 stupňů. V pondělí už by mělo Česko plně zasáhnout studená fronta, která ukončí další vlnu veder. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 89 a 102.9 FM, přátelé, za náma na frekvencích Dance Radio Calvin Harris, Jesse Race a Ocean. A my pokračujeme dál, doufám, že jste s náma, máme 10:45 a 2 minuty k tomu. A mrkneme se taky na novinky ve spojitosti s legendárním Solomonem, kterýho samozřejmě i my tady často hrajeme a kterýho máme v Česku moc rádi. A právě Solomon potěšil a těší svoje fanoušky, protože se rozhodnou vydat svoje zásadní video z historického koncertu v Alexander Palace v Londýně. A právě tady se střihnou naprosto fenomenální show a v rámci toho existuje teda nově už živák, který zachycuje 3 hodiny jeho vyprodaného debutu v Elipeli a k tomu samozřejmě ta trošku taková jako ochutnávka a vlaštovka je k dispozici přímo na jeho oficiálním YouTube kanálu. Takže pokud máte rádi Solomona, třeba jste v Londýně byli nebo byste to chtěli vidět, tak 100% tenhle ten záznam musíte vidět. Myslím si, že tam budou ještě nějaký unikátní záběry k tomu. A pokud třeba Solomona toužíte vidět naživo, dlouho jste ho neviděli, nebo třeba ještě nikdy, tak doporučím třeba vyrazit na Ibizu, a nebo si počkat na nějakou jinou akci.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

jste si říkali, co asi tak teď momentálně hrálo, tak to bylo Harold van Lennep Liberation a to v remixu od Lufthouse na frekvencích Dance Rády a my pokračujeme dál a pojďme se už taky podívat na videoset dne, což je moje pravidelná rubrika celý léto a nejenom přes léto pro vás hledám zajímavý sety, které jsou nejenom zajímavý po hudební, ale taky vizuální stránce. No a my už se pojďme podívat na tentokrát něco z drum and bassu a pokud máte rádi producentku a DJku Coven, tak ta ani nevím, kdy to stihla porodit dítě a už hraje. No a právě Coven se střihla naprosto fenomenální set v rámci Liquisity Festivalu už v letošním roce, no a vy už si tenhle ten záznam můžete na YouTube užít a vychutnat. Je tam zhruba asi 9 dní, ale rozhodně už byste se to neměli nechat ujít, je to přímo na YouTube kanál Liquisity a taky Coven, takže rozhodně doporučuji si tenhle ten setík dát a mám velkou radost, že Coven nezahálila a že zvládá nejenom mateřský povinnosti, ale i hudební a že je pořád aktivní a že se na ně můžeme opět těšit naživo na spoustě akcích a eventech. Takže doporučuji tenhle ten setík zmapovat, určitě si to dejte, no a dejte si teďka playlist, který vám naservíruju Life Element, Clean Bandit, Victor Telaggio a nebo spoustu dalších melodí. Buďte s náma. Dance Radio. Dance Radio.

0: 10.52 aktuální čas, my pokračujeme dál a mrkneme se taky na novinky na hudební, ale té technologické scéně a taky streamovací. A pokud máte aplikaci, a věřím, že asi používáte Spotify, což je i moje apka, kterou mám už řadu let v telefonu, tak právě i Spotify má v plánu víc si posvítit na hudbu, která je generovaná ať už kompletně nebo z části umělou inteligencí. A vlastně přichází Spotify se oznámením novýho vizuálního odznaku. A ten se bude používat a jeho cílem je primárně odhalovat identitu umělců generovaných AI a vlastně v návaznosti na to potom odstraňovat falešní hudebníky, umělce, producenty ze svých algoritmů i doporučených kanálů i zároveň playlistů, které samozřejmě jsou velmi úspěšný na Spotify a ve chvíli, kdy se třeba dostanete do nějakého velmi rotovaného a poslechovaného streamovaného playlistu, tak samozřejmě ta čísla máte potom obrovská. No a samozřejmě je to trošku i apel a avizování na samotný uživatele, pokud samozřejmě budou mít podezření, že nějaký hudebník je vlastně nějakým způsobem řízlej a hozený AI, tak samozřejmě to můžete taky nahlásit a nějakým způsobem potom tato streamovací platforma s tím bude pracovat. Tak přátelé, já myslím, že to je určitě fair a je to dobrý každopádně to oddělit, aby prostě všichni věděli, jak to je, co opravdu vzniklo fyzicky reálným člověkem a co naopak ne. Jestli se to bude dařit v reálu, to je velká otázka.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Dance Radio.

0: Přátelé, další muzika za náma a taky před náma. Máme 2 minuty po 11. hodině a pojďme se nalákat na poslední hodinu v rámci dopoledního driveu pro dnešní den. Co vás čeká, nejmenuji už za chvíli, je třeba můj velký oblíbenec Erik Pritz. Tahle ta věc je ještě společně s partou Churches, takže těšte se na ně. Za chvilku taky rozezní Ether Dance Rádia Anfisa Letiago. No a co vás čeká v poslední hodině kromě muziky? Určitě se mrkneme na kulturní tipy, máme dneska čtvrtek a že těch akcí a zajímavých kulturních událostí je o tom není pochyb. No a mrkneme se taky na pravděpodobně nejkrásnější záběr včerejšího zatmění slunce. Počkejte si na to. Teď už zprávy a počasí, máme lehce po 11. Hezký dopoledne. Dance Radio
1: News. Ve středu večer se na obloze odehrála nejočekávanější astronomická událost roku. Slunce se na určitý čas schovalo za měsíc. Úkaz na území Česka začal kolem 19 hodin a 19 minut středoevropského letního času. Maximum velmi výrazného částečného zatmění proběhlo v čase mezi 20 hodin a 10 minut až 20 hodin a 13 minut podle toho, v jaké lokalitě jsme se nacházeli. Americký výrobce čipu Nvidia spojil síly s největšími bankami a investičními společnostmi na New Yorkské Wall Street. Získá až 500 miliard dolarů na rozvoj infrastruktury pro umělou inteligenci. Palubní personál britských nízkonákladových aerolinek EasyJet ve Francii bude v sobotu a v neděli stávkovat za zlepšení pracovních podmínek. Rozhovory ohledně pracovních podmínek s vedením podniku podle svazu nepřinesly žádné

0: Přátelé, Anfisa, Letiago a Origami na frekvencích Dance Rádia, další melodie, která nesměla chybět. Tak doufám, že jste s náma, ať už nás ladíte odkudkoliv, dopolední drive s datem 13. srpna. Stále můžete ladit dnes do 12. hodiny. A pojďme se ještě vrátit ke včerejšímu podvečeru, kdy musím říct, že nejenom celá republika, ale vlastně celý svět žil unikátním jevem, a to zatměním slunce, který tady bylo v Čechách docela taky hodně vidět. A to byla jsem včera až překvapená, z jaký části, mám pocit, teďka střelím zhruba asi z 86, kdy fakt pokud jste včera sledovali tenhle ten nádherný úkaz na obloze, tak si myslím, že jste byli překvapeni jako já, jak moc vlastně měsíc to slunce zakrylo. A samozřejmě byly země, jako je Španělsko, kde to šlo vidět úplně na max. No a celkově ty sociální sítě zaplavily spoustu videí, fotkama a tak dále. Dokonce několik mých kamarádů fotografů opravdu pořídili nádherný snímky. Ale jeden pravděpodobně z nejkrásnějších záběrů, který jsem dneska ráno viděla, tak si myslím, že ho pravděpodobně, doufejme, udělal španělský olympijský skateboardista, který se jmenuje Dani Leon, kterýho já jako osobně sleduju už nějakou dobu. Skateboardiáci a lidi, co sledujou tuhle scénu, tak asi ví. A ten dokázal ve středu pořídit opravdu unikátní záběr, kdy natočil, nebo někdo od něj natočil video, jak prostě jede na rampě a dělá tam special tricky a za ním je přímo to zatmění z těch xx%, 100%, kdy to prostě fakt jako bylo ten jev a on zrovna tam na rampě dělal tríčky. No, my jsme to tady jako s kolegou lustrovali, on mi teda říkal, že viděl dost podobný video jenom s kolem, tak jsme tady hned vznesli dotaz, jestli to náhodou teda není celý jako AI, umělá inteligence, ale doufám, že ne, protože je to jako nádherný a snažím se tomu věřit, že to opravdu bylo pořízeno fakt a vypadá to krásně. Dejte si každopádně Dani Leon a ono vám vyplivne prostě spoustu i fotek videí. Tak doufejme, že to nebylo vygenerovaný umělou inteligencí a že tyto záběry opravdu pořídili.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Dance Radio.

Kulturní a party servis je připravený, pojďme se podívat, kam dneska můžete vyrazit, pokud samozřejmě budete mít čas a chuť. Venko má být opravdu krásný počasí, takže proč ne? Každopádně, pokud by vás to zavanulo do kina, tak i tentokrát v kinech můžeme čekat filmové novinky, jako jsou třeba filmy Bojovník, Birthday Party a spoustu dalších. Mrkneme se ale taky na další akce, stále můžete vyrazit na Letní Letnou, která otevřela svý brány konkrétně včera a nabízí to nejlepší z mezinárodního nového cirkusu a divadla. Letníletna.cz, tam najdete kompletní program a program je až do 31. srpna a můžete vyrazit. A pojďme se podívat, co dneska vás čeká. Spoustu divadel, výtvarný dílny, žonglérský dílny, taky vystoupení a celá řada doprovodního programu nejenom pro děti, pro dospělí a úplně pro všechny a v rámci toho i hudební program, takže určitě doporučuji zmapovat, abyste o nic nepřišli. Pokud byste rádi na podcast live, tak Trojský pivovar i dneska od 19 hodin láká na letní podcastovou scénu. Dneska tentokrát Režim nerušit live se special hosty od 19 hodin. No a pokud budete mít chuť vyrazit třeba na koncerty, tak Jazz Dog nabídne dnes Baroš Simpson, trio od 21 hodin Petrohradská kolektiv, od 7:30 večer v rámci Petro Live nabídne kapelu Orchard. A to není všechno, Vlasta Redl se na vás těší dneska v parku Rígrovy sady od 7:30 večer. No a pokud byste rádi vyrazili třeba do kasárna Karlín, tak dnes tady můžete vyrazit na němý film s živou hudbou Buster Keaton od 8:30 večer. No a pojďme se mrknout ještě na další akce v Crossu, dneska Cross Square, The Stylist a taky Tonya Graves. Ne, to je zítra teda, takže dneska je tady dokument promítání a pak taky afterparty, dokument kariéra a FSRS, start tady 19. hodina. No a doporučím ještě i taky další akce, pokud budete mít chuť a čas, tak samozřejmě dnes můžete vyrazit i třeba na Stalin, těšit se můžete konkrétně na Stesí a Lukase Hulana a od 20 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, takže věřím, že se vyberete. Dance Radio. Dance Radio. Pokam.

Byla česká věc, česká produkce, zpěvačka Anet Fepp a taky Wherever I Go na frekvencích Dance Radio. Velmi talentovaná slečna. No a my pokračujeme dál, co vám ještě nabídnu do 12. hodiny. Je třeba Joe Stone a taky Bass Doms, pak už zprávy a počasí v celou. Dneska odpoledne, stejně jako každý všední den, se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou, tak doufám, že budete ledět i v odpoledních hodinách. No a v podvečer a večer vás čekají naše pravidelné pořady, třeba dneska hitparáda Dance Radio Chart, která se rozezní od 18 do 19 hodin. Mimochodem kompletní žebříček z minulého týdne najdete na našem webu www.danceradio.cz. No a po hitparádě se těšte na Tiesta, Armina a nebude chybět ani Music of Freedom, Adam Bajar, to všechno dneska v našem éteru. Moc si to užijte, mějte krásný, úspěšný den a společně se opět uslyšíme zítra mezi 9 a 12. hodinou. Mějte se hezky.

Policisté z Litoměřicka vyčíslili, o kolik peněz přišli poškození z jejich regionu jen během uplynulého víkendu tím, že naletěli podvodníkům slibujícím falešné investice. Podobných případů podle policie neustále přibývá, a to i navzdory opakovanému varování. Chmelaři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosu a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta. Oproti dlouhodobému průměru, který je 6 000 tun, odhadují pokles úrody až o 20%. Plodině navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu. Do konce týdne by mělo být slunečné a teplé počasí, které vyvrcholí o víkendu teplotami přesahující supertropických 35 stupňů. V pondělí už by mělo Česko plně zasáhnout studená fronta, která ukončí další vlnu veder. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance. Dance.

0: Například Hello, ovocnou svačinku, různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikok řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio.

Ve středu večer se na obloze odehrála nejočekávanější astronomická událost roku. Slunce se na určitý čas chovalo za měsíc. Úkaz na území Česka začal kolem 19 hodin a 19 minut středoevropského letního času. Maximum velmi výrazného částečného zatmění proběhlo v čase mezi 20 hodin a 10 minut až 20 hodin a 13 minut podle toho, v jaké lokalitě jsme se nacházeli. Americký výrobce čipu Nvidia spojil síly s největšími bankami a investičními společnostmi na newyorské Wall Street. Získá až 500 miliard dolarů na rozvoj infrastruktury pro umělou inteligenci. Palubní personál britských nízkonákladových aerolinek EasyJet ve Francii bude v sobotu a v neděli stávkovat za zlepšení pracovních podmínek. Rozhovory ohledně pracovních podmínek s vedením podniku podle svazu nepřinesly žádné výsledky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Two ships in the night.

0: to najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland. ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Policisté z Litoměřicka vyčíslili, o kolik peněz přišli poškození z jejich regionu jen během uplynulého víkendu tím, že naletěli podvodníkům slibujícím falešné investice. Podobných případů podle policie neustále přibývá, a to i navzdory opakovanému varování. Chmelaři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosu a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta. Oproti dlouhodobému průměru, který je 6 000 tun, odhadují pokles úrody až o 20%. Plodině navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu. Do konce týdne by mělo být slunečné a teplé počasí, které vyvrcholí o víkendu teplotami přesahujícím supertropických 35 stupňů. V pondělí už by mělo Česko plně zasáhnout studená fronta, která ukončí další vlnu veder. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ladíte Dance Radio, toto byl Sikik, Vicstar, Elu Black, dohromady velký projekt a jejich Lonely Together. Přeju vám úžasný odpoledne, máme čtvrtek 13.8. a opět je tu nejlepší taneční muzika. Pokud byste si chtěli zjistit, co vám zrovna servíruju, tak všechno naleznete na webu nebo taky v aplikaci danceradio.cz. Ale nám přejeme samozřejmě jen to nejlepší k svátku. Dneska je váš den opravdu speciální. Opět venku letní počasí, tak si to stopro užijte. Do uší vám pošlu třeba za chvilku Drew Moon, tuzemské duo a jejich Shelter, skvělý drum and bass, aktuální číslo 1 v hitparádě Dance Radio Chart. Na minulý kolo se ještě za chvíli podíváme, protože dnes 18 hodin si střihneme další vydání. Nebude chybět ani Simon Ray, Burning Up Inside, nebo třeba duo Alien for One That You Love. A potom se jaksi detailně podíváme na hudební novinky pro tento týden, protože dnes jsme nasadili 5 nových kousků. Jsme Dance Radio.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od 2 kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Filip Řadenka, Heartbreak, ano, tuzemská produkce, výborný to drum and bass a aktuální novinka v našem vysílání od dnešního dne v playlistu. Za taktéž chvilku si představíme hudební novinky, které se přidaly právě k Filipovi do našeho vysílání. Pan Olda, Wait for me, další domácí tvůrce v našem vysílání. Letní to skladba ideální pro tento týden. Novinku hrajeme taky od Hugla ve spolupráci s Emil Engel a Ultranace Move into the Sun. Je to samozřejmě velký aktuální hit, ovšem nově v našem vysílání. Úplně stejně na tom je i The Wave od Jungle. Poslední novinkový single pro tento týden, letní skladba opět, Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Tolik hudební nový kousky od dnešního dne v rotaci Dance Rádia. Teď už vám pošlala DB Boulevard, DJ Josefa, Casual nebo Fishera jeho Rain. Letní taneční playlist na Dance Radio v plném proudu.

0: Fisher, jeho Rain, déšť, opravdu by se už hodil. Příští týden bychom se měli dočkat a opravdu by mělo od pondělí do čtvrtka opravdu dost zapršet, tak doufejme, že tomu tak bude. A do neděle čekáme opravdu teplý počasí. Zítra a v sobotu taktéž až 35 stupňů. Teď do celý Excel Ingrosso, Maron Hofstadt nebo Paul van Dijk a posledně se podíváme na hitparádu Dance Radio Chart. Celou zprávě a kolega Andy Rhodes, my jsme Dance Radio. Užijte čtvrtek s nejlepším tanečním servisem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio.
1: Window kid.

0: Sometimes you're not alright, but that's alright. Things will work out, bro. You'll be blessed, John. I hope so, anyway. Hey Siri, ring mom. Hello?
1: Yeah?
0: You alright? Yeah, I was just in the studio. I just rang you quick, but I'm back in the booth now. You okay?
1: Yeah, yeah, no, that's okay. If you're busy, don't worry.
0: Yeah, just making a song with Nathan Dawe.
1: Oh, yeah.
0: Yeah.
1: What's that about? Found cardigans.
0: All right, see you in a bit. Love ya.
1: See you later. Love you. Bye.
0: Bye.
2: Dance Radio News. Ve středu večer se na obloze odehrála nejočekávanější astronomická událost roku. Slunce se na určitý čas schovalo za měsíc. Úkaz na území Česka začal kolem 19 hodin a 19 minut středoevropského letního času. Maximum velmi výrazného částečného zatmění proběhlo v čase mezi 20 hodin a 10 minut až 20 hodin a 13 minut podle toho, v jaké lokalitě jsme se nacházeli. Americký výrobce čipu Nvidia spojil síly s největšími bankami a investičními společnostmi na New Yorkské Wall Street. Získá až 500 miliard dolarů na rozvoj infrastruktury pro umělou inteligenci. Palubní personál britských nízkonákladových aerolinek EasyJet ve Francii bude v sobotu a v neděli stávkovat za zlepšení pracovních podmínek. Rozhovory ohledně pracovních podmínek s vedením podniku podle svazu nepřinesly žádné výsledky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: BTS Boys Noise, tedy Pace, další taneční muzika bude následovat. Co konkrétně budeme hrát, tak třeba vás čeká Patrick Junior, tak též tu vidím v playlistu Hugela novinku Moving to the Sun anebo Deep Swing in the Music. Teď se ale podíváme do hitparády Dance Radio Charts. Přesně tak, dnes vás čeká další kolo hitpošky, a to v 18 hodin. Jak to tam vypadalo minulý týden? Nasadili jsme tři novinky, Hocince 82, Meduzu anebo Robina Schulze, a Tiesto byl před týdnem na trojce, Lost Frequencies na druhém místě a už třikrát za sebou Drew Moon brali zlato, tedy tuzemská dvojice a hit Shelter. Uvidíme, jestli se jim to podaří po čtvrté, to se dozvíte, pokud budete ladit od 18 hodin Dance Radio. Ve stejný čas taky spouštíme hlasování do příštího, už 33. letošního kola na webovkách danceradio.cz. Slíbená taneční muzika pokračuje na Dance Radio právě teď.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
9: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
10: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

Alesso a Pendulum Fate, výborná to záležitost. Na Dance Radio hned jdeme hrát další skvělý tanční hity. Čekají a jí vás Becky Hill, Armin van Buuren se Sandrem van Doornem, Camel Fat, legendární to duo, který velmi brzy bude hrát v pražském klubu Roxy, James Hype a nebo třeba pode mnou už začínající Porter Robinson, jeho Get Your Wish. Užijte si náš taneční playlist, ten naleznete na webu anebo v aplikaci Dance Radio CZ. Super poslech.

Becky Hill na Dance Radio, Hands on Me, za chvilku Don't Blink, It's Our House a potom už pozvánka na víkendový hraní, kde budu vystupovat tuhletu sobotu. Tak pojďme na to, tohle je moje oblíbená taneční věc.

Don't Playing It's Our House, my jsme Dance Radio, já jsem Michael C. A kde se můžeme vidět a slyšet tento víkend, tak v sobotu hraju na dvou místech. Nejdřív samozřejmě Festival Mácháč, Beach Stage, hlavní pódium, a to mezi 17. a 18. hodinou. Těšte se na horkej melodický set, protože bude opravdu teplo. No a potom mířím zpět do Prahy, kde hraju od 23. na Main Stage Mejdanu, a to v klubu Roxy, takže Mácháč, Roxy, tahleto sobota. Případně si mě najdete na Insta, kde mě naleznete jako Michael C. Teď do celých The Magician, Timmy Trumpet, Wise Guys, anebo Wilkinson, Eternity, my jsme Dance Radio.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Policisté z Litoměřicka vyčíslili, o kolik peněz přišli poškození z jejich regionu jen během uplynulého víkendu tím, že naletěli podvodníkům slibujícím falešné investice. Podobných případů podle policie neustále přibývá, a to i navzdory opakovanému varování. Chmelaři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosu a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta. Oproti dlouhodobému průměru, který je 6 000 tun, odhadují pokles úrody až o 20%. Plodině navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu. Do konce týdne by mělo být slunečné a teplé počasí, které vyvrcholí o víkendu teplotami přesahující supertropických 35 stupňů. V pondělí už by mělo Česko plně zasáhnout studená fronta, která ukončí další vlnu veder. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance.

0: R&B Stylers Like Vuvu, my jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční playlisty po 16. Co vás čeká dneska večer, protože jako každý den pro vás chystáme skvělý program, tak v 18 hodin si společně dáme ještě hit parádu Dance Radio Charts, tedy to nejlepší podle vašeho hlasování. A potom už to jsou samý velký jména. Tiesto, jeho další Prismatic Radio Show, nemůže chybět. Armin van Buuren a Estate of Trance. Musical Freedom Radio Show a všechno uzavírá Adam Bejar a jeho Drunkard Life. Tak si vyberte. Po reklamě Fred Again, Jungle a novinka The Wave, nebo The Thrill Seekers.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mabelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mabelix. Buďte in.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Nosíme na Skip the Use Coast, my jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční playlist. Už tuhle tu neděli si pro vás Milan Kroužil opět přichystal další vydání Club Mixu v neděli po 18. Všechno startuje a uslyšíte právě Milana Kroužila. K tomu dva hosty, tentokrát zahraje DJ Telly a v druhý hodině taktéž DJka, tedy From The Box. To je nedělní program, ode mě teď Take Is, The Chainsmokers a taky Gorillaz. Jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Velká taneční pohoda. Gorillaz Feel Good Incorporated, jeden z prvních hitů tohohle uskupení, o to jsme si je mohli dát na Rock for People a byl to velký zážitek. Doufám, že se jich dočkáme opět co nejdřív v České republice, ale je mi jasný, že to nebude úplně jen tak, protože Damon Albarn má spoustu dalších povinností a dokonce se nevylučuje ani návrat kapely Blur, která nejspíš bude brzy natáčet opět nový materiál, tím pádem by potom vyrazili chlapci i na tour. Tohle jsme si mohli dát tady naživo letos v České republice a opravdu skvělá věc. Tommy Trash, John Summit nebo Seal v remixu od Tiesta, to je další taneční playlist do celý, než to bude Andy a zprávy. 17 hodin své Dance Radio.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Ve středu večer se na obloze odehrála nejočekávanější astronomická událost roku. Slunce se na určitý čas chovalo za měsíc. Úkaz na území Česka začal kolem 19 hodin a 19 minut středoevropského letního času. Maximum velmi výrazného částečného zatmění proběhlo v čase mezi 20 hodin a 10 minut až 20 hodin a 13 minut podle toho, v jaké lokalitě jsme se nacházeli. Americký výrobce čipu Nvidia spojil síly s největšími bankami a investičními společnostmi na New Yorkské Wall Street. Získá až 500 miliard dolarů na rozvoj infrastruktury pro umělou inteligenci. Palubní personál britských nízkonákladových aerolinek EasyJet ve Francii bude v sobotu a v neděli stávkovat za zlepšení pracovních podmínek. Rozhovory ohledně pracovních podmínek s vedením podniku podle svazu nepřinesly žádné výsledky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Nejlepší taneční muzika na Dance Radio. Playlist samozřejmě hledejte na našich webovkách nebo taky v apce danceradio.cz. Teď se budeme ale věnovat velkému suchu, který panuje nejen u nás, ale po celé Evropě. Navíc z pohledu celkové plochy spálený lesníma požárama je letos k srpnu rok 2026 pro několik evropských zemí úplně tím nejhorším za posledních 15 let. Nejvíc zasaženou evropskou zemí kvůli požárům je letos Španělsko, kde oheň k srpnu spálil téměř 186 tisíc hektarů. Doufejme, že příští týden se už dočkáme poměrně vydatného deště, bylo by to potřeba. Další taneční playlist. Super čtvrtek, jsme Dance Radio.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní z Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Na den s rádiu hrajeme parádní taneční muziku. Mám pro vás výborný tip, vyšel nový single od Madony a jelikož tušíte, že vydala taneční album, bude to opět poměrně veselá záležitost. Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation, a jde ještě taky o verzi od After Hours. Australská popová ikona slaví 25. výročí kultovního alba Fever a činí tak opravdu stylově, protože se do nový klubový úpravy pustila s vervou a navíc si k tomu přizvala Madonu. After Hours verze skladby Love Sensation nabízí hned dvě z největších hvězd hudební historie vedle sebe. Případně můžete poslechnout online ode mě další taneční servis. Tady ho máte na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Poslouchali jste čtvrteční odpoledne, já se téměř loučím, ovšem ne úplně, protože za chvilku startuje hitparáda Dance Radio Chart, tedy to nejlepší podle vašeho hlasování v 18 hodin na webovkách danceradio.cz. Spouštím taky ovlivňování příštího kola, takže do toho. Za chvilku jsem zpět, do celý si dáme další taneční hity a potom tu bude ještě Andy a poslední dnešní zprávy. Jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Policisté z Litoměřicka vyčíslili, o kolik peněz přišli poškození z jejich regionu jen během uplynulého víkendu tím, že naletěli podvodníkům slibujícím falešné investice. Podobných případů podle policie neustále přibývá, a to i navzdory opakovanému varování. Chmelaři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosu a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta. Oproti dlouhodobému průměru, který je 6 000 tun, odhadují pokles úrody až o 20%. Plodině navíc chybí dostatek alfahořských látek, které určují kvalitu. Do konce týdne by mělo být slunečné a teplé počasí, které vyvrcholí o víkendu teplotami přesahujícím supertropických 35 stupňů. V pondělí už by mělo Česko plně zasáhnout studená fronta, která ukončí další vlnu veder. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problems.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku podle vás, protože nám začalo 32. kolo hitparády Dance Radio Chart. Za náma jsou tři novinky: Solomona Skrillex, Rampta, taky Epoch Noir a Madame Snowflake, In a Box, a Drum Sound a Bassline Smith, Pure Fire. I pro ně hlasujte na webu danceradio.cz, jdeme do komplet žebříčku, tady ho máte a naleznete ho taktéž na našich webovkách. Super čtvrtek! Dance Radio Chart. Dance Radio
1: Chart. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned. Dance Radio Shark. Dance Radio Chat.

0: Čtvrtý místo v hitparádě Dance Radio Charts, to byl Calvin Harris a Jazzy Satisfy. Před náma jsou tři nejúspěšnější pecky podle vašich hlasů. Naposledy připomínám, že se hitpoška ovlivňuje na danceradio.cz, můžete každý den a všechno už je spuštěný. Teď na trojce Robin Schulz a Barbs, minulé novinka Better Times. A první a druhý se nám nezměnilo. Na dvojce Lost Frequencies, So Much Beauty Around Us a Drow Moon po každý brali zlato. Shelter, po hitparádě Tiesto, Armin a taky třeba Adam Beyer. Mějte se a zítra odpoledne. Ahoj.
1: Třetí místo Dance Radio Chart.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Go! Fast track to a new era.

Dance Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

shaman are carrying the message into society that we know.